0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1. Yeah.

I got something for you.

that you made, but I know it in my heart.

Is there any more pics?

you.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

Rádio 1, dívka s kytarou. Rádio 1, dívka s kytarou.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: 91 čárka 9.
1: The infamous. Yeah.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Zdravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
3: Necítím se psychicky dobře.
4: Já už to nezvládám.
5: Potřebuju poradit.
6: Nejste na to sami.
7: Dny pražské pomoci a péče.
6: Veletrh sociálních služeb.
7: Duševní zdraví.
6: Rodinné poradenství.
7: Služby pro seniory i pečující.
6: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
7: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
6: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
7: Více na praha.eu.
8: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Don't stop the music. Let the bass take control.
1: Move your feet to the beat.
2: Feel the rush. Feel the rhythm.
0: Feel the moment.
3: Krásné dobré ráno, já už do toho vlítnu, do tohohle z toho divokýho tracku s dovolením a pozdravím se s váma. Tohle z toho byly Two Shell, Think About You, věc, kterou vám jako poslední vybral noční míchač a teď už to tady bude zase v pažích lidí. Konkrétně tedy tady Tadeáš Hager vám přeje po dvou týdnech opět Britro a těšil jsem se na vás. Co vám k tomu říct? Naposledy jsme se slyšeli o prázdninách, teď už je zase školní rok, všechno je jinak, všechno je v pevnějších jako mantinelech, řekněme, a tím pádem to, že je pátek, ta skutečnost má zase o něco větší váhu. Takže pojďme si ten poslední den pracovního týdne udělat hezký společně. Pojďme taky popřát všechno nejlepší všem Jindřiškám a pojďme si pustit teďka třeba Beastie, Does It Still Rain, anebo třeba moje milovaný Dive, který vydali hezkou novinku, která se jmenuje Fountain. Já se rozmluvím, slibuju.

0: Reklama Rádia 1.
1: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás. Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
6: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
5: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
6: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
5: pozorování
6: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
5: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
6: Od 11. do 13. září.
5: A vstup je zdarma.
6: Více informací na praha.eu.
7: Reklama na Radio 1.
8: Teď už zase reklamy předávají slovo hudbě, kvůli tý přece jenom asi Radio 1 posloucháte spíš. Tak si dáváme Everything is Recorded a Cut off your nose. Předtím před reklamama to byl Fluke a Fanny Lily, taky Karen Joyce. A na to se můžete těšit na Black Loops třeba na

Hezký, že jo. No a těch kytar jsme si dávali dost před reklamama, takže teďka budeme elektronicky ještě chvíli. Dáváme si teďka Black Loops, HKK, se jmenuje ten stanej track, a potom taky Four Tales a Waves. Na to se můžete těšit v následujících minutách. Zhruba tak za nějakých 20 minut se taky proletíme velkou sedmou, takže komu se stejská potom, že by na první dobrou rozuměl tomu, o čem je v písni řeč, tak se dočkáte písni z Českých luhů a teď už mlčím, ať si můžete užít HKK.

0: 1.
1: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Produžte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1. Ah.
7: 4. září, 6 hodin 37 minut, Fuji a Miyagi, Lowest Common Denominator, vám hraje na rádiu 1, teďka na frekvenci 919 FM a víc číslovek už asi do tohohle z toho vstupu nedostanu teďka. Takže si tu písničku užijte a potom se proletíme velkou sedmou, vy zjistíte, pro co můžete hlasovat, pro který nově nasazený novinky do český a slovenský hitparády Rádia 1 a pak si chvíli české a slovenské budeme hrát.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatra.

Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Reklama Rádia 1.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Mame.
7: Kolik?
6: Stovku.
7: Na co?
6: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
6: Mami.
7: Kolik?
6: 300.
7: Na co?
6: Na kino.
8: Koju.
7: Není zač.
9: Mami.
7: Kolik?
9: 500.
7: Na co?
9: Na jídlo.
7: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Reklama na Radio 1.
11: English through the computer in me. I am about to get
12: more. Yeah. Track is home, boy. What's up?
13: Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized.
12: Yeah.
13: You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that.
12: Yeah.
13: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

Já mám ty bratry strašně rád. Tohle věc, co nich se jmenuje Closer, je jedna z těch čerstvějších. Rome in Reverse v tom hostuje a teď už se dáváme Katarzy, Pozvím a Neprýděm. Následovat budou taky Mutanti hledají východisko, Kolem šlehají plameny, další spolupráce, tentokrát s Tata Boys, že jo? Tak pojďte, uděláme si to hezký.

0: si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Drugi deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím buky. Perina kačičku, semeno z lososa, bublina, botox, ze

Strašně mě baví tato věc od Katarzie a baví mě moc i Mutanti. Dáme se jejich elegantní spolupráci s Tata Boys. Čeká vás ještě trocha Česka i Slovenska.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: Čet, bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jiný nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za tobě.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz

A vydáváme se zase do světa po Dukle a Miao Lao, je to Helen Gao a Lao Wai a potom taky Holy Motors a Hell Schley Hot a taky se můžete těšit třeba na Jackese Greena. With the Lao.

Jestli se vám tohle to líbilo, tak se není čemu divit. Konec konců je pod tím podepsaný Fred Again. Já zvlášť poslední týdny si na něm hodně ulítávám. Může za to do značné míry to, že na popmese vystoupil jeho parťák Obon Gajar, který s ním naspíval Adore You a tam s ním vystupuje a tak nějak jsem se zanořil do těch starých koncertů odehraných v rámci Tiny Desk, co Fred Again má za sebou. A tak tohle byla jeho spolupráce s Latin Mafia a BBY a jmenovalo se to Queer Me a tam to už je Jackass Greeny a jeho Presence. Posloucháte

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Zvrat ve stylové tempu teďka po Maria Uzbeka Luz si teďka dáme trochu kanadský čirý radosti Karibu a Daphne Waiting So Long pro Tomase s věnováním. No a na co se můžete těšit potom třeba Nina Gerachi, Porter Robinson, Skrillex, taky spousta toho bude, takový pestrej koktejl vás čeká na Rádiu 1 v druhé polovině 8 hodiny.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
6: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
7: Necítím se psychicky dobře.
8: Já už to nezvládám. Potřebuju poradit.
9: Nejste na to sami.
10: Dny pražské pomoci a péče.
9: Veletrh sociálních služeb.
10: Duševní zdraví.
9: Rodinné poradenství.
10: Služby pro seniory i pečující.
9: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
10: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
9: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
10: Více na praha.eu.
11: Reklama na Radio 1.

Rose Grave hostuje v téhle věci od Marilyn Hofstadt. My Darling se to jmenuje. Za chviličku to bude Mirage od MPH a Skrillexe a potom taky Nina Geraci a Porter Robinson. Wanna Cry je 7:45. Posloucháte rádio.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Reklama na Radio 1.
8: Za mnou chvíli už bude 8 hodin a vy posloucháte Radio 1. Ještě vám jednou přeje dobrý tro Tadeáš Háger. Teď se rozeznívají Oxacho, Zauek a Paladian se rozezní v zápětí Embers. Taky se můžete těšit na Rachel Chinou Riri a její One Song Away From Crying. Tak ať se vám u toho hezky snídá nebo cestuje do práce.

Teď už je tady slibovaná Rachel Chinoudery, One Song Away From Crying. Za chvíli taky radostná záležitost od Maxe Coopera, LSB Flex. A taky si řekneme, co se bude dít na jatkách.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirque La Putica s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Chapiteau Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirque La Putica s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Ježiš, já se omlouvám, se mi tady splašili šavle, tak jste to neslyšeli do konce, no. Tak co se dá dělat? Se jmenuje zrovna příhodně i jméno toho interpreta. Tom Will Smack Your Ass se jmenuje. Tak to bych asi za to utnutí skladby zase zasloužil taky, že jo. Předtím vám hráli Redback a Song People, taky Psycho. A na co se můžete těšit v následujících chvílích? Třeba na Becka nebo Django Django, takže zvuč.

In the Night, krásná věc od Beka, že jo. Teďka si dáváme Django Django, trošku si přilejeme optimismu do toho zvuku, který byl teď, a ubereme na melancholii Cameos a potom se můžete těšit na Chad Hugo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bytová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
5: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
4: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.
9: Ještě mám pár minut, kde vám můžu hrát, než dorazí Bejpelena, převezme to tady za mě. Takže toho využiju a tady máte Mount Kindy, Monroe a potom ještě FKA Twix a Dizzy Rascal.

Nevermind, FK Twigs a Lily Otti. Na Rádiu 1, 10 minut před 9 hodinou. Teď už se rozezní Dizzy Rascal a So Hot. A po něm to bude další rapující entita, ale ne zlíhně drtivý většiny talentů, jak to tak jako Velká Británie si pojďme říct dominuje společně s Francií a Spojenýma státama globální hudební scéně, ale teďka zabrousíme do Afriky. We have ourselves a shakedown. Nádherná věc. Skvělá, skvělá. Potom si dáme ještě Cheta Fakera a It's Not You a pak už se s váma si budu loučit, nebo se můžu v podstatě rozloučit s váma už teď. Jenom ještě zmíním, že všechny skladby, které odehrály od 6 až do teď, najdete na webu Rádia 1 pod jménem Tadeáš Háger v tracklistech a budu se tady na vás zase za 14 dní těšit. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Tak ještě se nestřídáme úplně a než by Belen dorazí, tak já tak přemýšlím, co by vám asi zahrála, kdyby tady byla. Tak co takhle třeba Crafty Cuts a...

Bonoba vystřídal Flying Lotus se svojí jednohubkou Sasha Square, která vznikla před mnoha lety vlastně nějak ve spolupráci s Moongem, jestli se nepletu, jako promo novýho synťáku, zaměřenýho jenom na basy. A on jim takhle složil písničku na ten synťák a já jsem si říkal, že až budu velký, tak si ho koupím. A oni už ho nevyrábějí, syťáci. Takže nic, budou mít jenom Flying Lotus a ty, kteří si ho chtěli podívat dřív. A já mám nečekaně ještě prostor vám hrát, takže dokud tady nebudu vystřídat, tak tady máte Garden City Movement a Terrakotu a potom si dáme Empty Boy od Crazy Boldheada. Myslím si, že se to tak nějak hezky hodí a já vím, že jsem taková bejpelen z vyše, že ona to umí míchat líp, hezčejc mezi sebe, ale dělám, co můžu, jo?

0: Dozněli nám Crazy Bald Head a Empty Boy, předtím Garden City Movement, Terracotta, ještě předtím Flying Lotus, Such a Square a taky Bonobo a Me and You.
1: Reklama Rádia 1.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Reklama na Radio 1.

Everything is recorded a kousek, který vyšel letos v létě, One with the Sky, předtím Odessa, americká elektronická dvojka a skladba Hopeful, no a před námi je Dan Snade pod svým tentokrát alter egem hudebním Daphne s kouskem Goodnight, baby.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Začátkem roku vyšly single Every Time od Sound of Fractures. Předtím krásná věc Seb Wildblood, Signal When You're Around, taky letošní záležitost. No a neřekla jsem vám, co jsme si hráli před jednou reklamou. Zazněly nám Odessa, Hopeful, potom Daphne, Goodnight, Baby a Fret Again a Young Tak Scared.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata

0: čase jsme se vrátili s Moloko a skladbou The Time Is Now, zatímco předtím to byl opět aktuální letošní kousek spolupráce Lainate, Sultan a Shepherd a Set Happy ve skladbě Disappear.
1: Reklama Rádia 1.
2: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Půl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

No tak, tady padla 10. hodina, čas na kulturní servis. Na pátek 4. září svátek mají Jindřišky, všechno nejlepší. A my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě i program Rádia 1. Začínáme festivaly. Jesnění, sousedsko-kulturní festival v Jeseníku. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Gasparáda, mezinárodní divadelní festival pantomimy a nonverbálního umění v historickém centru Kolína. Galerie Pražský hrad, Teraziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeisse, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác František Kobliha, cyklus Máj, Docs Radka Bodževič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, Vlado, Mayen, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichel, Dědictví krve. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Martin Janíček, zvukové projekty. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Soudková live. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver. Novoměstská radnice, nová generace umění. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Bystrík Kičo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude kompilace Point of Origin Volume 3, kompilace labelu Shogun Audio. Ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

10 hodin 20 minut posloucháte Rádio 1. Samozřejmě Depeche Mode a The Pain That I'm Used To, druhý single, a taky otvírá kalba Playing the Angel, 11. studiovky Depeche Mode, která vyšla na podzim roku 2005. My si ji hrajeme z desky remixu, remixu Jacques Lecomte. Kdo poslouchal v 90. hodně tribopových záležitostí a taky breakbeatových, bigbeatových záležitostí, tak Jacques Lecomte zná jako rytm digital. Předtím Overmono z jejich skvělého tři roky starého alba Good Lies jsme si hráli skladbu Is You. No a ještě předtím to byla spolupráce producenta, který se říká Nuáš, který pochází z Dmitry Kuzmin, který pochází ze Sankt Petersburgu, a Bajleho Rida Kakliho z Brooklynu. Krásná jejich společná věc s názvem Tracing, taky z letos vyšlého čtvrtekového kolaborativního EP.

0: torující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
1: Mame.
2: Kolik?
1: Stovku.
2: Na co?
1: Na koláč.
3: Koju.
2: Není zač.
1: Mame.
2: Kolik?
1: 300.
2: Na co?
1: Na kino. Koju.
2: Není zač.
4: Mame.
2: Kolik?
4: 500.
2: Na co?
4: Na jídlo.
2: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Reklama na Radio 1.

0: fucking doing?
1: Silné spojení The Prodigy a Sleaford Mods ve skladbě Ibiza. Předtím napsání speciálně pro Martina Pendulum a Girl in the Fire. No a na začátku to byla opět letošní záležitost od Boys Noise s názvem Height Up.
2: CD non-stop. Drum & Bassová série Point of Origin vznikla už v polovice minulé dekády na legendární značce Shogun Audio. Její třetí díl vyšel v roce 2018 a nabídl jména jako Document One, Monroe, Sustance či Dub Elements. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop.

0: velká záležitost, se kterou jsme se vrátili do roku 2008, šikákští Russian Circles a Youngblood. Předtím nám zněl Canding Ray, soundtrack k filmu Sirat a skladba Blank Empire v Sirat Who remixu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Great Tempest a Freedom 25 a předtím návrat v čase z The Knife a skladbou Pass This On.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství OneNotebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

album Everything Must Go, které vyšlo na jeho vlastním labelu Space Cadet. Tohle je spolupráce s Mithr ve skladbě Breakthrough. Předtím The Cure, Alone ve Fourtet remixu. No a před námi je Om Unit a Remember. Trying to break through.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, zatímco z The Chemical Brothers jsme se vrátili do roku 2002, kde se kam vydal se skladbou Star Guitar, tak tohle opět letos na jaře vyšla záležitost M-Track a skladba s názvem Civilian World. Před námi je ještě jedna klasika, jak je jasné, že v pátek si nemůžeme dát bez Orbital, a tak samozřejmě budou i Orbital. A dáme si Beached. Jinak strašně moc děkuju za krásné vzkazy. Moc mě to těší a hodně mě to motivuje, že si to užíváte se mnou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
11: Reklama na Radio 1.

0: Primal Scream, Moving On Up. Noha tu kafe jako pozvánka už na 10. září do Cargo Gallery, no a ještě předtím opět letošní release na labelu Hospital nám zněl Netsky, Come Alive, Graphics Remixu. 11 hodin 44 minut, nejvyšší čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: No a v téhle části se podíváme na koncerty a tančírny, filmy, divadla a připomeneme si i program Rádia 1. Koncerty a tančírny, Groove Bar v 21.30, Plak u Bukaníra ve 23 hodin, Efimero a Vakury, Jazz Dog v 21 hodin, Bachtale a Psa, Palác Akropolis 20 hodin, Puls, 66 Domo a LDSB, Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Pep, Šatlava a Orinoco. Klubovna Povaleč 19.30, Ruby Fields a The Walking Who. Kaštan, Scéna Unijazzu 19.30, Jericho a původní Bureš. Rock Café ve 20 hodin, Živiolák a Support Vintage Wine. Fuchs 2, Maron, Geistfrei, Alaya a White Aura, Bike Jesus, Weltraum with Cozy Night In. Filmy, Edison Film Hub 19 hodin, Adamsova rodina 2, Kinopilotů v 18.50, Budapešť 1957 a v 21 hodin Samuraj a vězeň. Kino 35 v 17.30, Trochu života a v 19.30 Odyssea. Divadla Rock Café v 19 hodin, The Comedy Store. No a na Rádiu 1 v 18 hodin, knižní servis v 18.10, Vintage Cool v 19 hodin, CD Nonstop dnes s kompilací Point of Origin Volume 3, labelu Shogun Audio, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

Berkán Swim a kousek s názvem Sondra. 11 hodin a 50 minut. Já se s vámi pro dnešek musím rozloučit. Ještě dva kousky tady do konce hodiny. Picasso Fart a Steven Weston featuring Maria Metaxa to the Heart a Gorillaz a Bizarre Kara Jackson a Anuška Shankar Orange County. No a všechno, co jsme si mezi 9. a 12. hráli, už je samozřejmě na webu Rádia 1. Ještě jednou díky za vzkazy, díky za poslech, moc se na vás těším příští týden. Loučí se Ellen, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
12: Reklama na Radio 1.
13: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Radio 1?
14: Cože?

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
6: A raz, dva, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: Příjemné poledne vám přeje od mikrofonu Rádia 1 Pierre Urban. Pátek a s tím je tady spoustu novinek. Spoustu umělců, umělkyň si nechávalo svůj release na dnešní den. Je toho požehnaně. Asi ke všemu se nedostaneme. Každopádně jedna ze skvělých desek novinek je i Wyclef Jean. Ve spolupráce s Yusefem Dejsem, Lady Havana, Theo Crocker také v kapele, nebo J.H. Sanchez. Příjemný poslech.

Olive Jones na Rádiu 1, skladba Summer Rain z letošní desky For Mary. Příjemný jarní soul. No a jedna z těch desek, která vyšla teďkonc aktuálně, tak je i nová deska I Must Be Dreaming. Po 11 letech vychází deska kapely Alabama Shakes v čele s vynikající charismatickou Brittany Howard. No a tohleto je skladba s názvem I Feel Hope Coming.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství OneNotebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

elektroniky do tvrdých kytar. Potřebovali to. Česká zpěvačka a producentka Niva a také její kamarád ze Slovenska Fulcrum. Společná skladba s názvem High. Nové album také vydali Ty Segall, jmenuje se Chrome. Tohle už je ukázka s názvem Play Cowboys.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Corto Alto má taky venku novou desku. Možná už znáte taky z vysílání Rádia 1. Rádě doporučuji, pokud bude možnost ho někde vidět naživo. Skladba Don't Listen. Nový album se jmenuje Some Small Fortune. A my si dáme kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Pozvánka na festivaly, do galerii a také další program. Pojďme na to, probíhá festival Jasnění, sousedsko-kulturní festival v Jeseníku, také Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Aktuálně probíhá také Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně a také Gasparáda, mezinárodní divadelní festival pantomimy a nonverbálního umění v historickém centru Kolína. Pozvánka do galerii na Pražském hradě v Terezianském křídle. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, galerie Středočeského kraje má na programu výstavu Milana Zeise Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, tam je výstava Františka Kobylha, cyklus Maj, v Doxu Radka Bočevič Faust, galerie hlavního města Prahy, zámku Troja. Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, tam je výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova, Rock Café Vlado Mín, v Kunsthále Praha stále ještě výstava William Kentridge. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera, v umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Plejády skla, v Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichl, dědictví krve. V osmičce v Humpolci, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Ve Veletržním paláci, Tusculum a na dalších místech v Praze i v Pardubicích probíhá bienále ve věci umění. Pro tento rok galerie Benedikta Rejta v Lounech, tam vystavuje Martin Janíček zvukové projekty. Zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková. Kaštán, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trochu poezie. V Chemistry galerii výstava mladých autorů. Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař a další. Novoměstská radnice, nová generace umění, galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Ve Chvalském zámku cesta kolem světa za 80 dní, Kapučina galerie, Pistří Klčo, Margarita Ivy, European Art, Sára Konečná, Terezie Štětinová, Zrání, v Pragovce galerii Stanislava Karbušická a Alexandrina Jardanová. Výstava s názvem Zachytit nit. Co se týká programu Rádia 1, tak od 18 hodin knižní servis. Hned poté Vintage Cool, TJ Ivo a selekce toho nejlepšího z 50. a 60. let. V 19 hodin Cere Nonstop a 20 hodin Shaker. Jo a ještě 22 hodin DJ Kaja, Reggae Klub. Toť vše.

Skvělá zpěvačka Jeba. Vystoupila ve středu v Berlíně, užil jsem si tenhle ten koncert nadmíru. October Sky se jmenovala tahleta skladba. Jinak doporučuji komplet její tvorbu. Teď už John Dawson, skladba Gospel na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Teenage Dirtbag v podání sboru Skala. Legendární hitovka od Vitus. No a novou desku, vlastně ani ne desku, EPčko vydal také Clark. Mně se hodně líbí tato skladba Skin.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.

spolupráce Blair & Hubbard. Chystají nové album, tohle je ukázka novinka s názvem Purple Dust. No a následující skladba, také pozvánka na příští sobotu 12. září vystoupí v ČEZDOKu Stuart McCallum, vynikající kytarista, také mimo jiné bývalý člen kapely Cinematic Orchestra. No a tohle je skladba My Idol z desky, nebo z EPčka A Quiet Gathering. Stuart McCallum na Rádiu 1.

0: Máma Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Tohle to byl Floex na Rádiu 1, Prison Escape z jeho soundtracku ke hře Phonopolis. Jinak Floex chystá také novou desku na říjen společně ještě s Honzou Šiklem, to se jmenuje Directors. Teď už spolupráce Lou Hater a Lone, producent Big World. Ještě eBay nebo Jordan Rucky a další na Rádiu 1.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
6: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
5: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Reklama na Radio 1.
13: I know you see the custom cufflinks, Gator shoes. Take me on back, yeah.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: 21.
1: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Mamo.
5: Kolik?
4: Stovku.
5: Na co?
4: Na koláč.
6: Koju.
5: Není zač.
4: Mami.
5: Kolik?
4: 300.
5: Na co?
4: Na kino. Koju.
5: Není zač.
7: Mami.
5: Kolik?
7: 500.
5: Na co?
7: Na jídlo.
5: Není zač.
8: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Co nejpříjemnější poslech Rádia 1 vám přeji. Moje jméno je Jiří Štefel. Následující 3 hodiny vám budu vybírat muziku na úvod. To byly No Joy a jejich Barking at the Sun. Pokračuji s Cut Copy a přeji příjemný čas ve společnosti Rádia 1. Ať jste, kde jste.

0: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
1: Před velkou domácí Wife, Hardtail. Doma ještě zůstaneme. Václav Havelka a Skyfeathers. Za chvilku už pak Max Cooper a LSB. Novinka pod názvem, teda novinka. Track z poloviny srpna. S názvem Flex.
2: Porcelain, black tiger, to attack, ready.

0: jedno.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.

0: Radio1.cz.
1: Tady už se rozjíždí Underworld, posloucháte Radio 1, na něm track s názvem Vanilla Monkey, Martinez Mix. Posílám Cinkovi ke krájení chili papriček.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

za 8. To jsem dostal název Give Up. Za malou chvilku si na Rádiu 1 zasoutěžíme. Brzy se dozvíte o co a pravidla. Ještě předtím zazní Surprise Chef, Leg Day.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Šestnáctý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putyka s oslavou sportu a umění v představení Sen Art. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžiky s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se ale chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadancers uvedou novinku Lži, které muži říkají, a světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se pak postará Cirkla Putyka s novinkou Full Moon v režii finského maga Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky najdete na webu jatka78.cz a v tuto chvíli můžete za jednu správnou a včasnou odpověď získat dvě vstupenky na představení v Jatkách 78, dále voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství Van Hotbook, poukaz na 350 korun od kava.cz, anatomický polštář od Connected, cyklobudík na cykloshopu Atombike a knihu od nakladatelství Slov Art. Telefonní číslo sem do studia je 210 323 912. A otázka na dnešní den zní, který český kolektiv stojí za představením jedné letní noci s názvem Černá voda? A buď je to Zatroleno kolektiv, nebo je to Kampak kolektiv, případně je to Výtah kolektiv. Já teď aktivuji telefon a přeji mnoho štěstí. První volající je zde, hola hola, Rádio 1, slyšíme se?
2: Ano, ahoj, tady Míša.
1: Ahoj Míšo.
2: Já si myslím, že to je Kampak kolektiv.
1: A je to Kampak kolektiv, všechny zmiňované ceny jsou tvé, já ti blahopřeji.
2: Jo, děkuju.
1: Jsme prosím chvilku na drátě a dohodneme si převzetí. Měj se krásně.
2: Ano, ahoj,

0: všechno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

Dozněli Fountains DC a jejich Marianne. Už je Michel Duši.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis Rádia 1 na 4. září 2026. Všechno nejlepší k svátku Jindřiškám a začínáme tradičně s koncerty a tančírnami v Groove Baru od 21.30 Plač, v U Bukaníra ve 23 hodin dvojice Efiméro a Vakury, v Jazz Doku od 21 hodin Bachtále a Psa, Paláci Akropolis od 8 večer Puls vystoupí 66 Domo a LDSB. V klubu 007 na Strahově od 19 Pep, Šatlava a Orinoko. V klubovně Povaleč od 19.30 Ruby Fields a The Walking Who. Kaštan, scéna Unijazzu od 19.30 Jericho a původní Bureš. V Rokafe od 20 hodin Ziviolak a jako support Vintage Wine. Ve Fuchsu 2 Maroon, Geistfrei, Alaya a White Aura. A ještě Bike Jesus, dneska Beltraum vs. Cozy Night In. Filmová pozvánka, nejprve je tu Edison Film Hub od 19 hodin Adamsova rodina 2. V kině pilotů v 18.50 Budapešť 1957 a v 21 hodin snímek Samuraj a vězeň. Kino 35 pak dává v 17.30 Trochu života a v 19.30 Odysea. Jedno divadelní pozvání zveme do Rock Café, v 19 hodin tam začíná The Comedy Store. No a program Rádia 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin pro vás Josef Sedloň dneska v rámci pořadu CD Nonstop připravil výběrovku Point of Origin číslo 3 z vydavatelství Shogun Audio. Od 20 hodin tady bude Shaker a ve 22 hodin Reggae Club s DJem Kájou. Moje jméno je Jiří Štefl, jsem tu s vámi až do knižního servisu, tedy do 6. hodiny večerní.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Reklama na Radio 1.

písni Rider Sky. Posloucháte Rádio 1. Za chvilku vám bude představeno pět novinek na velké rádiové hitparádě, ale ještě než k tomu dojde, tak tady je Tomora, My Baby.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Sorry. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Na rádiu jedna zněla projekt Dušel s písní Smile. Nyní vám nabízíme na frekvenci 919 Throwing Snow. Yours.

Hot Ace Brad Band ve verzi od Crack and Spack. Big Tuba. Připravený Roots Manuva. Posloucháte Rádio 1. A kromě Roots Manuvy zazní taky Crackazat, domácí post hudba, případně Eric Latrell.

0: Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
5: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
4: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
10: Reklama na Radio 1.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Drum'n'bassová série Point of Origin vznikla už v polovice minulé dekády na legendární značce Shogun Audio. Její třetí díl vyšel v roce 2018 a nabídl jména jako Document One, Monroe, Sustance či Dub Elements. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Dark Soft s písničkou Spend Your Days. Ještě předtím Howdy a Try, Try, Try. Za pár minut se dozvíte, co je nového na Velké sedmě. A ještě než se tak stane, tak zazní Cigarettes After Sex z půlku letošního května. Píseň Twizzler.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boys.

Na rádu jedna zněli Yellow Sisters s písničkou Weekend, jedna z pěti novinek na československé hitparádě Rádia 1 na Velké sedmě. Pro nejbližší chvíle ještě dvě věci ode mě, pak už se můžete těšit na knižní servis. A tou předposlední je Janus Rasmussen, Blame. A úplně na závěr vám nabídnu Ghostly Kisses. Moje jméno je Jiří Štefl. Budete-li se chtít vyladit zase příští pátek mezi 3. odpoledne a 6. večer. Budu moc rád. Mějte se krásně.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Reklama na Radio 1.
11: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Začal školní rok a tak se dnešní recenze internetového literárního časopisu e-literatura budou věnovat dvěma knihám pro děti. Nejprve krátký román Brácha není asparágus od Věry Hudáčkové Barochové, který pro e-literaturu recenzovala Hana Chrástová. Ta předesílá, že kniha nahlíží do rodiny s autistou, ve které je každodenní život obtížnější a mezilidské vztahy komplikovanější, než bývá obvyklé. 15-letý Filip trpí silnou formou Aspergerova syndromu. Rodiče musí péči o syna přizpůsobit svá zaměstnání a chod celé rodiny a o 2 roky mladší sestra Linda je pro vrstevníky jen ségra toho divného kluka. Ale je to právě ona, jež nám o sobě a své rodině vypráví. Čtenář se tak může s hlavní hrdinkou snadno ztotožnit a má pro ní pochopení i v momentě, když zjankovatí a začne jednat až příliš umanutě. Linda je vnímavá, veselá i neobyčejně nápomocná. Dokáže ale také ze vzteku prásknout dveřmi nebo plakat lítostí. Kromě rodinných vztahů akcentuje vyprávění i linku s vrstevníky, jež jsou pro teenagery formativní. Linda je, stejně jako v interakci se svými nejbližšími, i tady skromná. Stačila by jí jedna opravdová přítelkyně, se kterou by mohla sdílet všechny radosti i strasti. Až doposud nikoho takového nenašla. Všechny děti odrazovala Filipova odlišnost. Seznámení s Andy, poněkud nonkonformní a osobitou dívkou, je tak milníkem Lindina života a tedy i přirozeným počátkem celého vyprávění. Přátelství, které se mezi děvčaty postupem času upevňuje, ale musí projít zátěžovou zkouškou přijetí, protože Filip je a vždy bude nedílnou součástí Lindina života. Paradoxně má však s tímto krokem obtíže především samotná Linda, pro kterou je těžké uvěřit, že s ní někdo kamarádí i přes hrozbu stigmatizace ze strany vrstevníků. Brácha není asparágus je dojemný příběh ze současnosti, ve kterém se dlouho zdánlivě nic převratného neděje. Události líčené mnohdy s humorným nádechem se chronologicky vrství jedna za druhou. Pozorný čtenář ale vycítí gradující napětí, které se skrývá mezi řádky, i tíhu, která na Lindu doléhá stále více. Ve chvíli, kdy se Linda cítí být na všechno úplně sama, nemilovaná a opuštěná, dojde k vygradování celého dosavadního děje i Lindina života. Tady ale příběh začíná působit nevěrohodně a poněkud uměle. Zlomový okamžik Lindina života a jeho důsledky jsou vylíčeny velmi nepřesvědčivě a sebereflexe dospělých, kteří v daném úseku Lindina života fatálně selhali, se zde odbude pouze na několika řádcích. Jakoby se ta velká bolest, kumulující se v Lindině nitru po dlouhé měsíce ba roky, dala odstranit ze dne na den, nebo dokonce z hodiny na hodinu. Samotný závěr pak v tomto kontextu působí jako těžkopádný, účelně dosažený happy end. A tak to uzavírá Hana Chrástová svou recenzi knihy Brácha není asparágus pro časopis iLiteratura. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Druhou knihu z dnešního výběru si kromě dětí s chutí přečtou i jejich rodiče a prarodiče. Román Pavla Horny Nebezpečné hry staré Jeremiášky patří totiž k současným spin-offům komiksové i románové série o rychlých šípech. A jak upozorňuje recenzent iLiteratury Martin Liška, čím detailnější znalost původních Foglerových příběhů čtenář má, tím více si příběh užije. Několik na sebe navazujících dílů komiksu pojednávalo o staré čarodějnici, která pověrčivým zločincům vařila lektvary na ochranu před dopadením. Po její smrti se mezi rychlými šípy a jejich věčnými rivaly z bratrstva Kočičí pracky rozpoutal boj o získání knihy kouzel, z níž stará Jeremiáška čerpala svou moc. Po několika peripetích se Rychlonožkovi podařilo knihu zničit, čímž ochránil nejen sebe, ale nejspíše i onu nechvalně proslulou trojici plantážníků před temnými silami. Začátek románu kopíruje obvyklé foglarovské schéma, kdy se k rychlým šípům někdo dostaví a žádá je o pomoc. Tentokrát je ovšem výchozí situace o něco dramatičtější, neboť nebohému malému štvanci se pouze podaří na sebe rychlé šípy upozornit, avšak nikoli je přímo oslovit. Pátrání proto začíná dosti netradičně, zjišťováním, o co vlastně jde. Horna nápaditě propojuje původní foglarovské motivy, které nadto dále rozvíjí a umně propojuje, s reálnými událostmi a dobovou atmosférou 30. let. Nechybí ani motivy nadpřirozené, byť většinu z nich se podaří racionálně vysvětlit. Místy se čtenář sice neubrání dojmu, že dějových linií autor tentokrát zpracovává až příliš. Vedle samotného pátrání řeší Rychlonožka problémy s dementní prababičkou a Červenáček chystá pro kamarády k Vánocům velké překvapení. Protože se však Horna přidržuje historického prezentu, udržuje si text i tak své tempo. Pro foglarovský svět poměrně vzácně jsou v knize reflektovány sociální poměry a autor ústy různých postav několikrát vyjadřuje myšlenku, že lidé častokrát nekradou proto, že by byli ze své podstaty zlí, ale protože jim v jejich chudobě nic jiného nezbývá a nezřídka se tak nechají zneužít ke špinavé práci někým, kdo si vlastní ruce špinit nechce. I některé další momenty čtenářům připomínají, že sociální rozdíly byly v meziválečném období výrazně ostřejší než dnes. Větší prostor Horna věnuje výlupkům z bratrstva Kočičí pracky. Jejich touha po pomstě vůči rychlým šípům je přivede k opakovaným potupným neúspěchům, ale především do skutečných problémů. Náklonnost k talismanům obdařeným magickou silou se rozhodne využít kdosi neznámý a trojici darebů vmanévruje do situace, kdy to zejména s dlouhým bydlem vypadá dosti bledě a hrozí mu pobyt v polepšovně. Dějovému pásmu s touto trojkou zlovolných nešiků nechybí komičnost, kterou známe již od Foglara, ale Hornaj obohacuje ještě o další vrstvu, takže vedle napětí a nostalgického vzpomínání při četbě dojde i na záchvaty smíchu. A tak to uzavírá Martin Liška svou recenzi knihy Pavla Horny Nebezpečné hry staré Jeremiášky pro časopis iLiteratura. Tak to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
12: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
13: Rádio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.
14: Ča, ča, ča. Lintičku, bají TJ Ivo.

Vítejte u pořadu Vintage na vlnách Rádia 1. Jak jste slyšeli, spaně a vážení, hledá se muž. Je rok 1946, v té době jich vlastně docela dost ubylo. Jazzová dospívající zpěvačka z Harlemu Etta Jones s orchestrem Pete Johnsona přednesla song Man Wanted. Etta zpívala od roku 1944 dalších 57 let. Měla 3 nominace na Grammy a byla uvedena do síně slávy Grammy. Do útoku jde dobře naostřená slide kytara přes ohulný zesík Elmore James, Baby Please Not a Day 1959, muž, který ovlivnil mnoho hudebníků. O rok dříve studovala pianistka a zpěvačka Kathy Webster se skladbou Who Is We Daddy. Následuje jednosinglový James Brown and Daisies, skladba Hanky Panky 1960. Po ní rockabilly zpěvák z Mississippi Jeff Daniels, kamarád Presleyho a Perkinse, skladba Aha, 1959. Jerry Moore and Drifting Four se skladbou My Baby, 1958.

Nyní vysoce žádaný conga player, uvedený do mezinárodní síně slávy latinou hudby, Raimundo Barreto Pagán, aneb Ray Barreto, skladba Bilongo, 1967.

0: Vintage Crew by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintage Crew by DJ Ivo.

dohrál velmi úspěšný peruánský band pod vedením trumpetisty Tito Chikuma i Suo Orchestra cover skladby Grand Combo z Bugalů 1967. Opravdová latina vás dnes neminula. Nyní zpět do správného počtu dob. Průkopnický skladatel, zakladatel Filisandu, Kenny Gamble s promosinglem Standing in the Shadow 1963. Po něm Bobby Darin, zpěvák a herec, předčasně zemřelý ve věku 37, zpívá Musel si být krásné miminko, doporučuji vážením zapamatovat. A úspěšná zpěvačka, také spolupracovnice Ray Charlese, Dorothy Berry, dost přesvědčivě, You Driving My Crazy, 1962.

Tři podjinglové funky šťouchy proběhly. Skladatelka, zpěvačka, inspirace svého muže Milese, Betty Davis, Shooby Doop and Coffin 1974. Po ní postava procházející od 60. až do 80. let soulovou scénou. Don Conway říká v roce 1970, vše, co dělám, bude funky. A totální pecka Slide and Family Stone ze stejného roku, Thank You, Fighting by Myself Again. Při pohledu na zbytečně dlouhou řadu vinylů Lou Reeda v mé skříni většinou sáhnu po albu, do kterého ale dali energii všichni kolem něho, Mr. Sam, měl velmi pasivní období. O aranžmá se staral producent kytarista Steve Katz, který z první Louovy americké desky Sally Can Dance udělal jeho nejúspěšnější. Je rok 1974, funk, dechová sekce, doprovodné vokály, newyorská studiová profesionalita a k tomu ještě skvělý obal, který vytvořil David Edward Baird. Sally je na tom špatně, ale my se sejdeme za týden.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu pátek 19. hodinu, je tu s tím také poslední CD non-stop v tomto zářijovém prvním týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloně dnes s kompilací značky Shogun Audio Point of Origin Volume 3, která vyšla v roce 2018. No a my si připomínáme hlavně v souvislosti díka s nedávno vydanou už pátou částí, která vyšla po delší odmlce opět na tomhletom labelu za Brightonu, který založil v roce 2004, mimo jiné také legendární drum'n'bassový producent Friction. My si můžeme říct, že tato série odstartovala už polovice minulé dekády, konkrétně v roce 2015, kdy vyšel ten první díl série Point of Origin Volume 1, který představoval nové tváře na scéně drum'n'bassové muziky. A už tenkrát se tam objevily zajímavé jména jako Postage, Coleco, Karma nebo také Voltage. A byste tam mohli najít také už známější projekty jako Needs for Mirrors či projekt Edit. Kompilace nabídla na CDčku celkově 13 nahrávek, na vinylu pouze 4, od třeba Edit, Zero T či Karma. Každopádně pak ten druhý díl se objevil až o 2 roky později, v roce 2017, a přinesl tentokrát 15 nových exkluzivních nahrávek od producentů jak z Velké Británie, ale také Evropy či Spojených států. To bylo třeba v projektu jako Galaxy and QZB, Faction, projekt Wasabi, Mightkiss, Settle, Data 3 nebo Coherent. Ano, a opět se jednalo o exkluzivní nahrávky, které zasílali tyto umělci do redakce labelu Shogun Audio a právě vybírá jak z těch nováčků, tak i víc ostřílených producentů. Vy dnes uslyšíte právě ten třetí díl, který vyšel hned následující rok 2018 pod názvem Point of Origin Volume 3. Tentokrát tam najdete ještě větší počet, celkově 17 exkluzivních skladeb, které představily talenty právě jako Monroe, Rizzle, Sustance, Document One či Dub Elements, které jste slyšeli v poutávce. My ale nestihneme asi těch všech 17 tracků, ale aspoň tu většinu. Záběr téhle kolekce je široké, spektrum od tvrdších poloh drum'n'bassu a neurofunku až přes hlubší drum'n'bassové pecky, ale také samozřejmě liquid funkové záležitosti s experimentálnějšími třeba i basovými linkami. To vše nabízí série právě Point of Origin, jejíž čtvrtý díl pak vyšel až po 3leté odmlce, po té covidové pauze v roce 2021. Vznikal celkově 2 roky a přivítal tentokrát 15 umělců z celého světa. A vy tam najdete z nových men třeba projekt Wazy, Bert, H and Hireth, Rowan, Soul Motion and Vector, Javano. Opět třeba ale Dub Elements nebo projekt Mistrust. My si připomeneme tuto sérii, kterou jste slyšeli už v prvních 2 dílech dříve v CD non-stopu v souvislosti s jejich novinkou, už 5. dílem Point of Origin Volume 5, který vyšel teďka v půlce srpna na značce opět Shogun Audio, a tentokrát kompilaci předcházelo okolo 8 singlů, které vycházely v průběhu celého léta, a celkově pak 12 exkluzivních nahrávek. Zde najdete tentokrát od nováčku jako Tian, Viridity, Diagnostics, projekt Surreal či Note and Zar. Výborná opět směs různorodé jungle-bassové, drum'n'bassové muziky. Teď už ale kompilace Point of Origin Volume 3, ten třetí díl z roku 2018 ze značky Shogun Audio. A já vám přeju krásný poslech.
0: CD non-stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Fíčka, emblem česnácka a trojky, prsíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus, škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus, blůzující špatně, zakázat nic nemůže, bílá rodina, vychova v rovnoci muže, Izrael super pozemek, oblékaj se do gala, byl zradý na tu rozhyb, odši už odmah.

Rádio 1. To je Rádio 1.

kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: 21.
1: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
7: Necítím se psychicky dobře.
8: Já už to nezvládám.
9: Potřebuju poradit.
10: Nejste na to sami.
11: Dny pražské pomoci a péče.
10: Veletrh sociálních služeb.
11: Duševní zdraví.
10: Rodinné poradenství.
11: Služby pro seniory i pečující.
10: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
11: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
10: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
11: Více na praha.eu.
12: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, Rádio 1.
2: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

0: Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kája. Na všech pozitivních vibracích, ať už analogových nebo digitálních, se právě teď začíná vysílat Reggae Club. Jak tak tady na to koukám, tak dnešní vydání má pořadový číslo 1468, což je hrůza, asi to nedovedu představit vůbec, jako přestože jsem to vesměs všechno prožil. A dneska si budeme povídat o Forest Festu, který proběhne v náhradním termínu, protože už měl být někdy koncem června, ale kvůli počasí tenkrát se to změnilo na sobotu 12. září. Bude to na dobrém místě v Újezdci, což je kousek nebo možná už součást Uherského Brodu. Já jsem tam v životě nebyl a mrzí mě to, protože tam zase nebudu. Paň váč, nemůžu cestovat s tou svojí novou železnou nohou, že jo, zatím ještě. No a taky jsem vybral nějaký věci, pro mě novinky, který jsem ještě neslyšel, některý třeba vyšly už v březnu třeba, ale možná vás taky překvapí nebo minimálně potěší, že pouštím. Takže vám přeju ničím nerušený poslech a tradičně ani ne mýma řečma mezi písničkama. Zdravím všechny, pardon, věrný posluchače v čele s Luďkem a jdeme na to. Jako první, protože jedním z účinkujících na Forest Festu bude Messenger, tak jsem si říkal, že se hodí a vůbec takhle na začátek a když máme ten víkend začínající, tahle ta písnička.
1: Já mám, zdraví vás Messenger. A tady ta jedna je o tom, že přes týden tomu zas tak moc nedám. Ale když přijde víkend, tak je to spíš weekend, rozumíš mi? Pak mi říkají salvá,

0: toho to ujít.
1: Je to pravda. Následující písnička, ta už je stará dokonce 11 let, ale mně se hrozně líbí, to je kapela Stick Figure a spolu s nimi Coolie Butts.

Zajímavá písnička. Přesně 3 měsíce na den 5. června vydal Vibes Cartel své nové album Got and Time. Já už jsem z něj něco pouštěl, ale dneska jsem si pro vás vybral 2 písničky. Ta první se jmenuje Big Business a ta druhá Got and Time, tedy titulní skladba z alba. Posloucháte Reggae Klub Rádia 1.

0: No a teď nás čeká tip.
1: You're nuts!
0: To je název písničky. A je Cian, Nuts a Skilly Bank, tohle všechno dohromady v remixu. Mm, so

No a teď už jedeme do Újezdce na dobré místo. Mimo jiný, tam na programu bude polská kapela Sašamané.

Dáme si kapelu Šašamane ještě za chviličku. Teď bych vám něco chtěl říct o festivalu Forest Fest 2026. On už měl proběhnout, jak jsem říkal, v červnu, ale protože tenkrát byly nějaký takový ty šílený bouře a smrště a přehánky, tak se přesunul právě na 12. září, což mělo vliv i na změnu v programu, protože místo Jojo Bandu tam vystoupí Medial Banana. Jojo Band nehraje z toho důvodu, že Richard Tesařík, který mimochodem před nedávnem ještě tady byl hostem mým v reggae klubu, tak je v nemocnici a já mu přeju, ať se z toho vyhrabe a ať ho vidíme zase co nejdřív na pódiu, protože bez něj by to nebylo ono. No a dobré místo Ujezdec, co bych vám k tomu řekl, je to nový opener prostor, který se nachází někde na okraji Uherského Brodu, jestli to dobře chápu, v ulici Luhašovické číslo 335. Všechno to najdete na internetu, mají i webové stránky a co se tam bude dít, to poznáte z toho, co vám pouštím a taky to ještě zopakuju, protože například ty DJ a sound systémy, ty tady nemám. Stejně tak tady nemám kapelu Ganja Band Ivana Štrávka. Já jsem nic nenašel na internetu, co by se dalo z jejich repertoáru použít, protože tam má akorát záznamy z koncertů, který nejsou zvukově tak úplně super a hlavně je to hrozně dlouhý vždycky. A když tak si je vygooglete, abyste věděli, to bude kapela, která bude festival otvírat. A teďka ještě jednou Šašamane. Polská parta, kterou mimochodem znáte třeba z Culture Reggae Vibes, jestli se nepletu.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, tohle z toho byla polská kapela Šamane, která vystoupí příští sobotu na festivalu Forest Fest v dobrém místě u Uherského Hradiště. Mimochodem z Prahy tam jede vlak, vyjíždí v sobotu někdy mezi 8 a 9 ráno a jede přímo až tam, tam vystoupíte asi 10 minut pěšky z nádraží a jste na místě festivalu. To je úplně super věc. Jo, kdyby já mohl, tak bych tam jel taky. Mimochodem, dneska jsem jel do rádia poprvé v životě tady do tohohle z toho studia tramvajema. Dvakrát jsem přestupoval a ani jedna z nich nebyla taková nízkopodlažní, takže jsem tam musel s těma berlema líst přes ty tři vysoké schody. Bylo to fakt super. Jsem zvědavej teda, jak pojedu domů. Třeba byste mě mohli někdo odvíst, kdybyste chtěli. A to je takový oslý můstek k následující skladbě, která se jmenuje Bože ochraň. Ale to není, že by měl chránit mě, ale všechny ty, který tam budou jmenovaný. Hrát nám a zpívat bude kapela Feher Fekete Kerek, která taktéž vystoupí na festivalu Forest Fest 2026. Mimochodem Forest Fest .cz jsou jejich webovky, jinak najdete i událost na Facebooku a na stránkách Rádia 1 najdete tracklist dnešního vysílání Reggae klubu, protože ho poctivě píšu.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád a teď jsem chtěl říct vlastně k následujícímu songu něco. Feher fekete kerek znamená z maďarštiny přeloženo bílo černé kolo a tím chci navázat na to, že právě ta následující písnička kapely, která zahraje v sobotu příští týden na Forest Festu 2026, se jmenuje

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája, mám vás rád a pouštím vám kapely, který vystoupí na festivalu Forest Fest 2026, což je akce, která proběhne na dobrém místě u Uherského Hradiště, jestli se nepletu, protože já si pletu Uherský Hradiště a Uherský Brod, tak je to Uherský Brod samozřejmě, já jsem to řekl obráceně. Takže Uherského Brodu a jak jsem říkal, tak přímo do toho Újezdce jede vlak z Prahy, z hlavního nádraží, jak jsem říkal, někdy mezi 8. a 9. ráno v sobotu. Přijedete tam někdy kolem poledního a máte celý den pro sebe. Teďka bych si dovolil teda vám říct něco o programu, protože tam budou dvě stage. Ta první stage je kapelní a ty vlastně slyšíte, co vám tady hraju. A ta druhá, já si tady přepnu na ty jejich webovky, abych na to viděl. A takže zopakuju, kapelní začíná to ve 14:00 odpoledne, kdy vystoupí Ganja Band Ivana Štrávka, potom Šašamane, Feherfekete Kerek, kapela Regaj, která tenhle festival organizuje a která tímto festivalem slaví své 20. narozeniny. A na závěr zahrají Medial Banana. No a v 13:00 odpoledne už začne na Dub from the Ground Stage stejnojmenný sound system. Ve 13:00 bude hrát až do 17:00. Od 17:00 s Swamp Safari Sound System, tedy tentokrát Vincent, a možná tam bude nějaký překvapení, ale já to nebudu, bohužel. No, to já snad v listopadu začnu se někde objevovat teprve a doufám, že se mi to povadí. Pak vystoupí po svám Safari Nature Rimshot, potom Mikaela, In4D, I. Joyson, to je další DJ z ciziny, tentokrát ne z Jamajky, ale ze Zimbabwe. Potom Dex, o půlnoci vystoupí Messenger a celou party zakončí Magadret. No a myslím si, že teď je na čase pustit tu kapelu, která festival organizuje, totiž Regaj. Jestli se mi to povede ovšem. Znáte mě, jak to funguje se mnou. Tahle písnička se mně strašně líbí, protože to je latina jak kráva.

No a když už pouštím kapelu reggae, nemůžu si odpustit písničku Let's Party Tonight, kterou jsme právě teď hráli, a stejně tak i jejich nejnovější single Grey Dragon, kde na trubku troubí Lasso Deechee. Posloucháte Reggae Club?

No a když je kapela Reggae tím hlavním organizátorem festivalu Forest Fest, tak si dáme ještě jednu, čímž jim přeju všechno nejlepší k jejich 20. narozeninám a tím to ještě dlouho vydrží.

Takže tohle to jsou oslavenci kapela Reggae, která příští sobotu, to znamená 12. září na dobrém místě u Uherského Hradiště bude, teď mě napadlo, že ta stanice vlaku se jmenuje nějak jinak trošku, jako třeba Újezdec u Luhačovic nebo něco takového. Já už si to nepamatuju, já jsem to psal Vincentovi odpoledne a mezi tím jsem to zapomněl. V každém případě prostě Praha hlavní nádraží, Újezdec, přímá cesta vlakem a odtamtať asi 10 minut z nádraží pěšky a jste na festivalovém místě, kde se o vás úžasně postarají a můžete tam být úplně v klidu a v pohodě. Hlavní hvězdou, jak jsem říkal, měly být původně Jojo Bendi, ale protože Richard je na tom fakt teďka docela špatně a já mu přeju, ať se z toho vyhrabe, tak jejich roli nahradili Midial Banana, takže stejně jako jsem pouštěl ostatní umělce, pouštím i Midial Banana. Z jejich nejnovějších dvou singlů vám budu pouštět Space Cake a Red Sun. Mimochodem, jak jsem říkal, tracklist dnešního vysílání najdete na stránce radio1.cz. Yo, Media Banana alongside Vibe Production. Yeah.

a jsou ten bubble bass, rolujem purple haze, oblaky dymu mi dá nohu splinu, mic on my lips, dnes budem hrýst.

0: No a je tady pozitivně vibrační kulturní servis, který pro vás připravuje Reggae Club Rádia 1 ve spolupráci s redakcí Reggae.cz. No a já začnu akci, která právě teď probíhá v kempu Rohanov u Vacova. A to je sice Summer Roots Session s pořadovým číslem 4 a tam hrají například Antitlet, Dub Family, Original Kumbash Sound, Dub Please nebo Shadow Player a Sativa. Takže to je úžasná věc a končí se až v neděli ve 4 hodiny odpoledne, takže to je opravdu hodně zajímavá akce, celovíkendová. Co probíhá teď v Praze, kdybyste chtěli jít do Ungeld klubu, což je tam bývalý jazz klub, z kterého se stává asi úplně jiný klub, protože dneska je tam poprvé tradiční akce Rabadab Friday, která vždycky bývala vedle Bohemky v klubu Vacuum, tak teď se přestěhovala do Ungeltu a bude tam vždycky první pátek v měsíci, jak jsem byl informován. No, Reggae Club Rádia 1 posloucháte a zítra nás čeká po dlouhý době zase nějaký Soundclash. Musím říct, že já nějak jsem o ty Soundclashe ztratil zájem. Ne, že bych se bál soutěžit, ale připadá mě to zbytečný. Ten poslední jsem vyhrál nakonec, a kterýho jsem se účastnil. A zúčastní se tam Kansas Soldiers z Olomouce a Fire Sound, který je z Německa, tuším. A bude to zajímavá akce na Štvanici a ve Fuchs 2. To bude určitě skvělá záležitost. A jedeme dál. Co tam máme ještě? No, jak jsem říkal tady celou předcházející asi půl hodinu, Forest Fest 2026 proběhne v Luhačovské ulici číslo 335, to znamená dobré místo u Jezdec u Uherského Brodu. A ještě vám možná řeknu, kdo tam všechno bude hrát, jestli se mi to podaří najít, ale asi ne, jo, asi jo. Takže na DJ stage to budou Dub From The Ground, který poskytli i Sound System, Swamp Safari, Natural Rimshot, Mikaela, In4D, iJason, Dex, Messengers a Magadret. A na kapelový stage to bude Ganja Band Ivana Štrávka, Šašamane z Polska, Feherfekete Kerek, kapela Rigaj oslaví 20 let a akci na kapelový stage zakončí Midial Banana. Pojede se na tý DJský až do rána, takže to je skvělá záležitost příští sobotu, jak jsem říkal. A když se podíváte na facebookovou událost dnešního Reggae klubu, najdete tam odkaz na všechny ty stránky, ať už je to facebooková událost, anebo ty webovky. Kdybyste to teďka nestačili všechno pobrat. No a pak snad bych vás mohl pozvat ještě na koncert holandské kapely Obsessions, který proběhne v pondělí 14. na Sedmičce na Strahově. No a 18. v pátek bude další Reggae Club Rádia 1 a možná se ještě zmíním o dvou věcech, a sice, že Cross Club bude slavit 25. narozeniny a bude to akce, která bude probíhat od 26. do 27. to znamená ten přes příští víkend. Hlavní hvězdou bude Dub FX, což si myslím, že bude hodně velká vychytávka. No a američtí The Toasters vystoupí 1. října na Sedmičce a 8. října v Lucerna Music Baru budou Dub Pistols. No a v Ostravě budou Dub Pistols 11. října. A to už je snad úplně všechno zatím, protože těch akcí je samozřejmě víc, ale to vám řeknu zase někdy příště. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, dnešní má pořadové číslo 1468. Já jsem DJ Kája a mám vás rád a teď už se přepnu na novinky, které některý třeba nejsou úplně nový, ale jsou nový pro mě, tak jsem si říkal, že když já to neznám, tak třeba někteří z vás to znají, ale někteří ne a třeba se taky rádi poučí. Takže teď je tady písnička Big Blessings v podání dvojice Movedou a Valiant.
1: Yo, Keno, what's that? What is that singing on? Diplomats. Golly God.

Tahle písnička Big Blessings byla vydaná v březnu letošního roku. A teď už to bude srpnová novinka, která se jmenuje Gimidi, Jimidi, nevím, Kiba Kapo a Busy Signal. Kiba!

No a tohle je další srpnová novinka, tentokrát v podání dvojice Sean Paul a Sinizl. A tak si dáme znova, ne, od začátku, když do toho pořád mluvím. Já jsem DJ Kaja a mám vás rád a tohle je Reggae Klub Rádia 1.

No a teď už nás čeká klád a to je Fireboy, DML a Masika. A schválně, kdy to vyšlo, jo, to se musím podívat. 6. srpna roku 2006, tak to je měsíc starý, no.

Ano, tohle to musím spulapovat. Pula, pula, pula. Tohle je Buju Benton, jeho novinka na rytmu Zungu, Zungu, Zungu, Zeng. A jmenuje se V.

Očekal bych v létě něco trošičku výstanečnějšího, no ale dobře. Fromvidej a Kabaka Pyramid z jeho The Lyrics tapeu, který se jmenuje Rebel Music a který vyšel 28. srpna.

0: up again.
1: Pretty lady. Mě to nedalo a pustím vám ještě jednou Bužu Bentna, tentokrát ve skladbě Butterflies.

No, Jana Dean je prostě skvělá zpěvačka. Teď už nás čeká skladba Red, Gold and Green od kapely In A Vision. A kapela In A Vision, jo, je, jestli se dobře pamatuju, z Havaje. Teď si představte, jak v době před internetem by trvalo, než by se hudba z Havaje dostala do Čech. Takhle to bylo asi měsíc, ani ne, vlastně 3 týdny.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1. A tohle je skladba, která se jmenuje Treasure. Zpívá nám Stay High a je zajímavý, že na této písničce se podílí i kapela Stick Figure, kterou jsme slyšeli na začátku Reggae Clubu, ovšem tato věc není

Kimani Marley vydal nový album, z kterého vám budu pouštět v příštím reggae klubu. A tohle je věc, kterou dali dohromady, protože Kimani Marley, a jmenuje se Rasta Love.

0: Dostalo se mi tady žádosti, proč nemluvím o Uprising Festivalu. No to je jednoduchý, protože já jsem tam nebyl. A teďka mě to tak napadlo, když jsem pouštěl tady tu písničku. Ale byli tam moji kolegové z Reggae.cz a zítra na Reggae.cz vyjde opravdu velký report, včetně super fotek, takže pokud budete mít chvilku, koukněte se zítra na www.reggae.cz. Reggae se píše reggae, kdyby někdo nevěděl. No a teď si dáme jednoho Conscience, mohli bychom. A The Genius je tam taky.
1: Hey Steve, imagine not being Jamaican. Yeah,

Konečně jeden z hitů, který mě tady skoro roztancoval, kdybych teda mohl na tu nohu našlapovat. Mimochodem, Jartman vyšel 23. července, tedy na narozeniny Jaha Rastafari a shodou okolností na narozeniny moje, stejně tak jako skladba Memories, kterou ten samý den

Já jsem v posledních několika týdnech byl docela offline a pak jsem dostal vynadáno za to, že nekomunikuju, no, tak tady je poslední písnička dnešního reggae klubu, která se taky vztahuje k Forest Festu a já budu asi online o víkendu.

No a 2 hodiny utekly, ani nevím jak, doufám, že vám podobně. Tá-di-dá-di-dá-di-dá, to je konec, přátelé, tedy alespoň co se Reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem 1468 týká. Dneska už máme sobotu 5. září, svátek má Boris, tak já zdravím svého spolužáka Borise Noska a všechny ostatní Borisy, který znám. Všechno nejlepší k svátku, chlapci. No a já se s váma těším na slyšenou zase za 14 dní. Pokud mě budete chtít vidět naživo, tak to bude tak někdy v listopadu, vidím. No a možná už vyjdu třeba i s kapelou a to bude teprve fičák. Takže krásný víkend vám všem i ty následující dny přeje DJ Kája. Ať už pojedete na festival Forest Fest nebo na jakoukoliv jinou akci během těch následujících dnů, tak si je užívejte, jak nejlíp umíte. Ještě jednou vás zdravím všechny. One love.

0: Bude vyhraněl, že je panáku blbec, pitomec, sám rýba dědovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

Plus. Celoplošně. DAB Plus. DAB Plus.